0: Tumble In na Cyril z Eteru Fanrádia. Fanrádio má dnes 36 rokov, preto som vám ja pustila 3 skladby, z každej len 3,6 sekundy a vaše správne odpovede sú takéto.
1: Tým držím ti miesto, Madonna Vogue a MC Hammer, You Can Touch This.
2: Jednotka je Tým, držím ti miesto, dvojka Vogue, Madonna a MC Hammer, You Can Touch This.
3: Tak odpoveď je Paolo Hamel, Madonna, MC Hammer.
4: Prvá skladba je od skupiny Team, držím ti miesto. Druhá skladba je od Madony Vogue. Tretia skladba je MC Hammer, You Can't Touch This.
0: Zhodli ste sa, všetci. No tak ideme na to si odhaliť. Toto som vám dala ako prvé zadanie. Mladička! Že by... Nemusíš sa báť. Je to tak. Tým držiť miesto. Dvojka.

vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

o noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci